0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se vrátíme opravdu hluboko do minulosti, do prvního milionu let naší sluneční soustavy. Jak popisuje Universe Today, tým Damanvíra Gruala z Yaleovy univerzity publikoval v Nature Astrophysics odpověď na starou otázku. Dal mladý systém přednost ohni nebo ledu? Vyhrál oheň, a to přesvědčivě. Řeč je o chondrulích, milimetrových kuličkách horniny, které vznikly, když prachová zrna roztavil extrémní žár, třeba rázová vlna ze supernovy. Jejich protipólem je matrice, nadýchaný prach plný vodního ledu. Vědci zkoumali síru a oxidaci v železných meteoritech a zjistili, že matrice tvořila jen 8 až 17%. Proč? Protoplanetární disk fungoval jako obří odstředivka. Těžší kuličky se zhlukly do prvních planetesimál, lehký prach odvál dál a z něj vznikly komety. Takže vesmír si na začátku objednal steak, nikoli zmrzlinu. A já zítra zase přiletím. Mějte se pozemsky.

Lydia Murdoch s Láskou na drátě nás doprovodila do první půle září roku 1984. V tuto dobu také vstupuje do diskožebříčku anglického časopisu Music Week na 49. místě. Soulový bard, producent, multiinstrumentalista a zpěvák Leon Haywood, který se proslavil především hitem I Wanna Do Something Freaky To You nebo napsal hit pro Carltona She's Bad Mama Jamma, vydává na začátku září 84 hlavní single Tenderoni z budoucí desky Now and Then.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Hučí kučí tance. Sky Showtime doručil anglický mysteriózní thriller Possession. HBO Max vsadilo na francouzského posedlého Paola a Netflix do toho šlápl s kriminálkou podle skutečných událostí Una Bomber s Russellem Crowem a Shailene Woodley. A v Plzni dnes startuje 39. ročník filmového festivalu Finále. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: not play with things you do not understand.
1: Alfred Connaught disinherited his son. We have to send someone out to Jamaica.
2: We're gonna fight this.
3: Na Sky Showtime dorazil britský nadpřirozený thriller Possession a rovnou všech pět epizod najednou. Claudia je ambiciozní mladá právnička smíšeného původu, kterou práce zavede z Bristolu až na Jamajku. Má tam zpochybnit dědický nárok, který si na panství dělá místní muž proti bohatému bílému aristokratovi. Rutinní případ se ale zvrtne ve chvíli, kdy Claudia zjistí, o jaký dům se vlastně soudí. Hope Hill, bývalá plantáž, je totiž přesně to sídlo, které se jí roky vrací v nočních můrách. A čím hlouběji se noří do historie domu, tím jasnější je, že brutální minulost plantáže a dnešní křivdy spolu souvisí mnohem víc, než by si kdokoliv přál. V hlavní roli září Gugum Bataro, kterou znáte z Lokiho. Vedle ní se objeví Johnny Lee Miller, Sheldon Shepherd a Belle Pauli. Pětidílnou minisérii vymyslela a napsala Carla Chrome. Režie se ujal jamajský režisér Storm Salter a za kamerou stál Pedro Cardillo. Natáčelo se mezi anglickým Bristolem a Jamajkou, takže tenhle duchařský případ má opravdu dvě tváře. Possession najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime, a to kompletně, takže víkendový maraton se nabízí sám.
4: This is a 50 million pound inheritance. There's no paper trail, no records.
0: It is owed to my people. He's not getting it back.
5: This is a plantation house my ancestors owned. Slaves.
6: I've heard that she is a witch.
7: Are you a God-fearing man?

Ode dneška patří Plzeň českému filmu. Startuje 39. ročník festivalu Finále Plzeň, který potrvá do středy 30. září. V Měšťanské besedě a na dalších místech se promítne více jak stovka celovečerních, dokumentárních i krátkých filmů. Soutěží se o Zlatého ledňáčka, a to hned ve čtyřech kategoriích. Celovečerní hrané a animované filmy, dokumenty, televizní a internetové projekty a studentské krátké filmy. Vítěze vybírají mezinárodní poroty a studentské poroty Západočeské univerzity. Festival zahajuje světová premiéra snímku Divočina. Uvedou ho Klára Isová, Jan Vlasák a Juraj Loj. A kdo nejezdí jen za premiérami, má se na co těšit i v nesoutěžních sekcích. Letos přibyla sekce Ženy a film, věnovaná výrazným ženským osobnostem české kinematografie, a sekce Zoom tentokrát míří do Beneluxu. Kompletní program najdete na stránkách festivalfinale.cz.

0: Théophane Tolbiac était dans la même école que moi. Il se présente pour devenir maire. Je suis allé le voir et il m'a reconnu direct. Paolo Da Costa.
1: Da Costa, ouais, je...
2: C'est ça que tu fais maintenant. Chauffeur.
3: Na HBO Max dnes naskočila francouzská originální novinka Paolo, psychologický thriller o tom, jak snadno se obdiv zvrtne v posedlost. Paolo žije obyčejný, ale docela spokojený život v malém provinčním městě. Stěhuje pijána, plánuje svatbu se snoubenkou Viny a nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo něco stát. Jenže pak náhodou potká bývalého spolužáka Thea, ze kterého je mezitím charismatický kandidát na starostu, člověk, kterému zjevně vychází úplně všechno. Paolo se nejdřív jen přidá k jeho kampani a pak už to jde samospádem. S pomocí je fascinace, s fascinace touha patřit do nejužšího kruhu kolem budoucího starosty a z té touha žít rovnou cizí život. Celé se to odehrává v dusném, uzavřeném prostředí maloměsta, kde jde o třídní rozdíly, vliv a přetvářku minimálně stejně jako o volby. V hlavní dvojici se utkají Jérôme Niel jako Paolo a Jean Gassiorovsky z Comédie Française jako Theo. Sérii vymyslel, napsal a natočil Sébastien Marnier, autor thrillerů Původ zla a Konec školy a adaptoval v ní vlastní prvotinu, román Mimi z roku 2011. Seriál měl premiéru na festivalu sérií Mania a ohlasy byly vesměs nadšené. Francouzský seriál Paolo se roztáčí od dneška na HBO Max.
1: Paolo, c'est pas du tout la route pour aller chez moi là.
0: T'as déjà eu un premier grand amour qui te serre le cœur jusqu'à le faire exploser.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 3 people are dead. 23 people have been injured. The Unabomber wrote a 35,000-word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
1: Na Netflixu dnes startuje kriminální drama Unabomber, jeden z nejzajímavějších netflixovských titulů posledních týdnů a film inspirovaný jedním z nejznámějších amerických případů. Ted Kaczynski nastoupil na Harvard v 16 jako matematický zázrak. Skončil jako muž, který téměř 2 desetiletí rozesílal bombové zásilky, zabil 3 lidi a dalších 23 zranil. Film se ptá, co se mezi tím stalo, a míří k jedné konkrétní kapitole. K psychologickým experimentům profesora Henryho Murrayho, kterým byl mladý Kaczynski na univerzitě vystaven pod hlavičkou nevinně znějícího filozofického klubu. Vyprávění se přepíná mezi 2 časovými rovinami. V té starší sledujeme, jak se z osamělého studenta stává Unabomber, v té novější běží pátrání FBI, nejdelší a nejdražší operace v její historii. Mladého Kaczynskiho hraje Jacob Tremblay, kterého znáte z filmu Pokoj. Profesora Murrayho si střihl Russell Crowe, a to hodně proti své obvyklé roli hrdiny. Agentku FBI hraje Shailene Woodley a v dalších rolích se objeví Annabelle Bellis, Alexander Ludwig nebo Steven Ock. Film natočil dánský režisér Janus Metz, který zanechal svůj rukopis na snímku Borg McEnroe a na epizodách seriálu Temný případ či Andor. Kriminální thriller s hvězdným obsazením Unabomber najdete nyní na Netflixu. When the battle starts, keep up the fight.
0: Someone else is going to die. This is a man on a mission.
2: What is wrong with you?
3: Get off! I've seen victims with their arms and faces blown off.
0: You have worked harder at trying to undermine me than trying to catch the guy responsible.
4: He's just a boy.
5: Sometimes I feel like I don't belong here. I think there's something wrong with

Dnes mám pro vás ještě soupis toho, co tento týden přibylo na streamingu a je toho dost. Apple TV Plus nasadilo komediální seriál jako Bratři. Matthew McConaughey a Woody Harrelson hrají sami sebe, tedy dlouholeté nejlepší kamarády, kterým jednorodinné tajemství naznačí, že k sobě možná mají ještě blíž, než si mysleli. Na Edis Online dorazil film Trochu života. Laura se během cesty napříč Evropou probudí v posteli cizího muže a nepamatuje si, jak se tam dostala. Místo, aby se vrátila domů, pokračuje dál a zkouší, kde má vlastně hranice. Na HBO Max se vrací druhá řada Cizinky, krev mé krve, prequel o rodičích Jamieho Frasera. Naskočila tam také francouzská série Paolo, thriller o obyčejném chlapíkovi, jehož obdiv k bývalému spolužákovi kandidujícímu na starostu se zvrhne v posedlost. Dál je na HBO Max Rukojmí v přímém přenosu, skutečný případ z Indianapolis roku 77, kdy únosce žádal, aby mohl mluvit živě v rádiu a John Hamm hraje reportéra, který mu to musí umožnit. Sharon Horgan přichází s komediálním seriálem Znovu mladá o padesátnici, která hledá lásku a zároveň se stará o nemocné rodiče i dospělého syna. A také Čtyři bloky počátek, prequel německé gangsterky o vzestupu berlínského klanu Hamadů. Na Netflixu je tento týden nejzajímavějším titulem film Una Bomber, který sleduje cestu Teda Kaczyńskiho od harvardského premianta k nejhledanějšímu atentátníkovi Ameriky. Russell Crowe to hraje psychologa, který mu na univerzitě zásadně zavařil a Shailene Woodley se zahrála detektivku. Netflix přihodil také italské drama Akademie Minerva. Odehrává se na vojenské střední škole, kde kadet pátrá po pravdě o zmizelém kamarádovi. Jiný svět je návratem legendární univerzitní dramedie na Hillman College, a to s novou generací studentů i s původními tvářemi. Španělská série The Final Problem zavírá 13 lidí kvůli bouři na ostrůvku u Malorky v roce 1959. A když jedna z hostek zemře, vyšetřování se ujme penzionovaný herec, který kdysi hrál Sherlocka Holmesa. Brazilský habeas corpus je o obávané advokátce, ze které se stala univerzitní profesorka a která se snaží dostat z vězení nespravedlivě odsouzeného mladíka. Z Jižní Ameriky přichází na Netflix Miss Muertos Tristes, mix dramatu, fantasy a hororu, a anime fanoušky potěší druhá řada JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run, tedy pokračování závodu napříč americkou pouští. Prime Video nabídl Hypotézu lásky, romantickou komedii podle bestselleru. Doktorantka impulzivně políbí nejobávanějšího profesora z katedry a z předstíraného vztahu se pomalu stává pokus s nejistým výsledkem. A Sky Showtime nabízí nadpřirozený thriller Possession s Gugu Mbatha-Raw, kde právnička řeší dědický spor o jamajskou plantáž, která ji léta pronásleduje v nočních můrách, a všech pět dílů je k dispozici naraz. A na Sky Showtime odstartovala druhá řada Země gangů, kde Tom Hardy, Helen Mirren a Pierce Brosnan drží pohromadě rozpadající se zločinecké impérium. Tak to jsou streamovací novinky tohoto týdne. Program na prodloužený víkend máte vyřešený. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, protože je v pondělí svátek a čeká nás prodloužený víkend. Setkáme se u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů až v úterý. Pro přehled titulů, které jsme tento týden probírali, se odeberte na naše stránky zunradio.cz. Díky, že nás ladíte a necháváte se unášet pozitivní náladou za každého počasí. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si prodloužený víkend a mějte se krásně.

co je to DAB+, čtyři důvody pro nástupce digitální rádio. Vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB. Protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Dáme disco?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Kolekce cover písní na albu Songs od Lutera Van Rosse zahajuje prodej 12. září 94. Mariah Carey Van Rossovi prý doporučila, které písně na album vybrat, a ten zvolil zjevně správně. Nejenže to bude Van Rossovo jediné album číslo 1 v Británii, ale deska Songs mu vynese i 4 nominace na Grammy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se vrátíme opravdu hluboko do minulosti, do prvního milionu let naší sluneční soustavy. Jak popisuje Universe Today, tým Damanvíra Gruala z Yaleovy univerzity publikoval v Nature Astrophysics odpověď na starou otázku. Dal mladý systém přednost ohni nebo ledu? Vyhrál oheň, a to přesvědčivě. Řeč je o chondrulích, milimetrových kuličkách horniny, které vznikly, když prachová zrna roztavil extrémní žár, třeba rázová vlna ze supernovy. Jejich protipólem je matrice, nadýchaný prach plný vodního ledu. Vědci zkoumali síru a oxidaci v železných meteoritech a zjistili, že matrice tvořila jen 8 až 17%. Proč? Protoplanetární disk fungoval jako obří odstředivka. Těžší kuličky se zhlukly do prvních planetesimál, lehký prach odvál dál a z něj vznikly komety. Takže vesmír si na začátku objednal steak, nikoli zmrzlinu. A já zítra zase přiletím. Mějte se, pozemské.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházejí.

0: Cházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
5: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Log Management, SOC Recovery Plan.
5: Endpoint Detection.
6: Multifactor.
5: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: rcentru.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Kolekce cover písní na albu Songs od Lutera Vandrose zahajuje prodej 12. září 94. Mariah Carey Vandrosovi prý doporučila, které písně na album vybrat, a ten zvolil zjevně správně. Nejenže to bude Vandrosovo jediné album číslo 1 v Británii, ale deska Songs mu vynese i 4 nominace na Grammy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: 10% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
7: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, Sokia
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercontrol.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme chemickou detektivku starou jako vesmír sám. Astronomové dlouho koukali na prastaré hvězdy, ty uhlíkem bohaté a na kovy chudé, a nesedělo jim to. Stroncium, ten prvek, díky kterému ohňostroje svítí červeně, o v pozorováních bylo mnohem víc, než modely připouštěly. Viník? Krypton 88, radioaktivní nezbeda s poločasem rozpadu necelé 3 hodiny. Buď poletí neutron, nebo se rozpadne až na stroncium a nikdo netušil, kterou cestou se vydá častěji. Jak uvádí Universe Today, tým vedený Kayleigh Harrisovou z Michiganské státní univerzity to vyřešil elegantně. V Argonské národní laboratoři ostřelovali brom 89, který žije přesně 4 vteřiny a z rozpadu zpětně dopočítali chybějící číslo. Modely se pak trefily téměř dokonale. Desítky let záhady vyřešil přístroj velký jako lednice. Vesmír prostě občas

Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: chytlavou písní Gonna Get You a my se přesunuli do roku 1993, konkrétně do 7. září za Darylem Hallem, který má po 7 letech solovou novinku.
1: What that record was, I worked with Dave Stewart of the Eurythmics, and it was a very non-soul record, I guess you'd say.
0: S novou deskou Soul Alone se Daryl opět vrací k Blue Eye Soulu, tak typickému pro duo Hall & Oates, ale okořenuje ho svým novým zvukem a trochou R&B.
1: I just wanted to go back to my roots, do this kind of Philly thing and bring it up to the modern world.
0: Tentokrát si ale tvorba nevzala tolik času oproti předešlým solovým počinům a s koproducenty pracovali přímo ve studiu.
1: Well, with most of these songs, I just got in a room and just literally wrote the songs on the spot with Peter and Jeff. When you work with the right people, it's fun.
0: Ačkoliv je album Soul Alone velmi povedené, label Epic Music.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zda tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se vrátíme opravdu hluboko do minulosti, do prvního milionu let naší sluneční soustavy. Jak popisuje Universe Today, tým Damanvíra Gruela z Yaleovy univerzity publikoval v Nature Astrophysics odpověď na starou otázku. Dal mladý systém přednost ohni nebo ledu? Vyhrál oheň, a to přesvědčivě. Řeč je o chondrulích, milimetrových kuličkách horniny, které vznikly, když prachová zrna roztavil extrémní žár, třeba rázová vlna ze supernovy. Jejich protipólem je matrice, nadýchaný prach plný vodního ledu. Vědci zkoumali síru a oxidaci v železných meteoritech a zjistili, že matrice tvořila jen 8 až 17%. Proč? Protoplanetární disk fungoval jako obří odstředivka. Těžší kuličky se zhlukly do prvních planetesimál, lehký prach odvál dál a z něj vznikly komety. Takže vesmír si na začátku objednal steak,

0: Teď naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

Vystáli jsme v roce 1995, kam nás doprovodila britská zpěvačka Shara Nelson s jejím posledním solovým singlem Rough with the Smooth. Její jméno spíš zapadá, ale není to žádné ořezávátko. Shara je totiž hlavní.

Diana Ross vydává v půli září 95 své již 21. studiové album Take Me Higher. Je to první regulérní studiové album za 4 roky od The Force Behind the Power a Diana na něm spolupracovala s producenty jako Narada Michael Walden, Mike Manny, John John nebo s protože

0: My instinct.
1: V Británii debituje deska na 10. místě UK Albums Charts, což je Diane Jean první top ten od roku 1976. A single Take Me Higher se stane jejím 5. číslem 1

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management,
3: Sokia Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na měsíc, konkrétně na problém, který tam trvá 14 dní v kuse. Měsíční noc. Minus 223 stupňů, žádné slunce, žádný proud. A protože tam nefouká vítr a uhlí taky nikdo nenašel, řešení se jmenuje jaderný mikroreaktor. Jak popsal Universe Today, tým Julia Merce z Technické univerzity v Mnichově navrhl reaktor jménem Mule. Jeho kouzlo je kaskáda tepla. 1000 stupňů jde na tavení měsíčního prachu, ze kterého se elektrolýzou získává kyslík a kovy. 750 stupňů roztočí turbínu. 150 stupňů vytopí obytný modul a zbytek se vyzáří do vesmíru. Celé to měří 2,3 metru a váží 2 tuny. Simulace ukázaly, že by to běželo 95 let bez doplnění paliva. Jediný háček? Musí se to zahrabat pod regolit a bagr na měsíci zatím

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Vítězslav Dostál, nadšený horolezec, běžec, triatlonista a cyklista.
2: Kdyby záleželo pouze na mě, nechal bych všechna jízdní kola sešrotovat. Rovnou i s jejich majiteli, cyklisti.
1: Tak Vítě podnikal už od 80. let dlouhé cyklistické výpravy po Evropě a v roce 90 ujel cestu z LA do New Yorku.
2: Cyklista!
1: Dostál ale také dlouho plánoval cestu nejdelší, tedy kolem světa.
3: Tak jsem si říkal, tak když do toho nikdo nechce jít, tak já to zkusím.
1: Naschromáždil peníze od sponzorů, protože jak sám říká, na takovou cestu by se nikdy jako farmář nevydělal.
3: Já doma pasu krávy.
1: Vítě se po několika letech plánování nechal naočkovat vším možným a preventivně se zbavil slepého střeva.
3: Ona mě podívala jako na nějakou idiota a prosím tě, no ale tak co tě bolí? Já jsem říkal, nic mě nebolí. Tak jako něco tě musí bolet. Já jsem říkal, no tak občas mě to tu jako píchne. No to jsem chtěl slyšet.
1: 18. září 1994 se tedy Vítě Dostál bez slepáku, bez GPS navigace, internetu nebo mobilu s rozpočtem $15 na den a 35-kilovou bagáží vydává ze Staroměstského náměstí na cestu kolem světa, aby v příštích třech letech urazil téměř 60 000 km. Na kole.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: This right here is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme chemickou detektivku starou jako vesmír sám. Astronomové dlouho koukali na prastaré hvězdy, ty uhlíkem bohaté a na kovy chudé, a nesedělo jim to. Stroncium, ten prvek, díky kterému ohňostroje svítí červeně, o v pozorováních bylo mnohem víc, než modely připouštěly. Viník? Krypton 88, radioaktivní nezbeda s poločasem rozpadu necelé 3 hodiny. Buď poletí neutron, nebo se rozpadne až na stroncium a nikdo netušil, kterou cestou se vydá častěji. Jak uvádí Universe Today, tým vedený Kayleigh Harrisovou z Michiganské státní univerzity to vyřešil elegantně. V Argonské národní laboratoři ostřelovali brom 89, který žije přesně 4 vteřiny, a z rozpadu zpětně dopočítali chybějící číslo. Modely se pak trefily téměř dokonale. Desítky let záhady vyřešil přístroj velký jako lednice. Vesmír prostě občas prozradí recept v kuchyni na Zemi. Tak ať vám dnešek šumí jako správná kosmická radiace. Mějte se pozemský.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Ah, you seem to have control over the left side of your body, while I feel dominant on the right.
2: Oh, 21. září 84 vstupuje do kin americká komedie s Lily Tomlin a Stevem Martinem v hlavních rolích. All of Me, tedy solo pro dva.
3: I never liked you when you were in your body. I certainly don't like you in mine.
2: Nechutně bohatá a na smrt nemocná Edwina cítí blížící se konec a pomocí tibetské medicíny chce nechat svou duši přejít do těla mladé krásky. Ale nehody se stávají a duše zatrpklé milionářky skončí v těle právníka Rogera, který jí z duše nenávidí.
1: I'll have to do what?
3: You know, take it out.
1: Take what out?
3: The little fireman.
1: The little fireman?
3: No, my penis!
2: Komedie režiséra Karla Reinera o dvou duších ovládajících jedno tělo a bojující tak o drahocenný prostor se setká s diváckým úspěchem. Kritici oceňují skvělé načasování komiky v příběhu a především kooperaci obou hlavních představitelů. Komedie s výměnou těl, All of Me, se zkrátka vyplatí vidět.
3: Listen, lady, if you don't give Big Ed some air, he's gonna piss all over your half of my body.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Tolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Prodáno.
5: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
5: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si povíme o slunečnici, která zlobí. V australském vnitrozemí staví obří radioteleskop Square Kilometer Array a jeho nízkofrekvenční část má mít 512 stanic po 256 anténách, dohromady 131 tisíc kusů. Inženýři je rozmístili podle Fogelovy spirály, tedy přesně tak, jak si semínka skládá slunečnice. Matematicky dokonalé. Jenže testovací pole ukázalo, že jedna vzdálenost se opakuje pořád dokola, 2,4 metru. A to je náhodou přesně vlnová délka signálu na 125 MHz. Výsledek? Antény se navzájem umlčely a nad hlavou vznikla hluchá díra. Zrovna tam, kudy putuje mléčná dráha. Jak popisuje Universe Today, řešením je takzvaná porušená Fogelova spirála. Každá anténa se nepatrně posune, aby příroda přestala

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní
3: Threat Intelligence.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor,
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyber Control je služba, která se připojí do vaší...

sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Control.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
6: Vkus.
5: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB

Lydia Murdoch s Láskou na drátě nás doprovodila do první půle září roku 1984. V tuto dobu také vstupuje do disco žebříčku anglického časopisu Music Week na 49. místě. Soulový bard, producent, multiinstrumentalista a zpěvák Leon Haywood, který se proslavil především hitem I Wanna Do Something Freaky To You nebo napsal hit pro Carltona She's Bad Mama Jamma, vydává na začátku září 84 hlavní single Tenderoni z budoucí desky Now and Then.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu novinku z dílny plánování vesmírné obrany. V pátek 13. dubna roku 2029 proletí kolem Země asteroid Apophis, velký zhruba jako výletní loď, a to ve vzdálenosti pouhých 32 000 kilometrů. Ano, pátek 13. Scenárista tohohle vesmíru má zjevně smysl pro dramatický efekt. Na návštěvu se chystá mise Ramzes od Evropské kosmické agentury a japonské JAXA. Jak popisuje Universe Today, inženýři jí právě poprvé zapnuli mozek. Hlavní modul v čisté komoře v Milánu naběhl bez jediné chyby. Pohonná část vzniká souběžně v Německu. Obě poloviny se spojí příští jaro v Nizozemsku. A teď to nejlepší. Celá sonda musí být postavená, otestovaná a odstartovaná za necelé 3 roky. To je na kosmonautiku rychlost

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci.

0: cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
1: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
2: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
3: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
1: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
2: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: This is Jeopardy.
2: Po 4 letech pauzy se 10. září 1984 vrací na americké televizní obrazovky kvízová show Jeopardy.
1: And now, here is the host of Jeopardy, Alex Trebek.
2: Do zábavného vědomostního pořadu, kde si můžete přijít na pěkné peníze či hodnotné ceny, nastupuje i nový moderátor, Kanaďan Alex Trebek. Za jeho působení dosáhne Jeopardy skutečného věhlasu a rozšíří se i na další světové kontinenty.
3: Psychofobie na tisíc. Co je? Gamofobie? To mají zejména muži a je to strach z manželství.
2: Dokonce i u nás se v 94. objeví Jeopardy. Ponese název Risk a později Riskuj, jen to nebude tak zábavné jako originál.
4: The Soviet army was welcome in this capital in May of 45, but unwelcome in August of 68. You said it is what is Prague, Czechoslovakia. Absolutely right.
2: Trebek se za léta natáčení kvízového pořadu Jeopardy skutečně uvelebí v roli moderátora. Začne vkládat hodně ze své osobnosti do moderace, získá desítky cen a bude moderovat Jeopardy až do své smrti.
5: Let me see what's behind number three, please.
6: Dishwasher.
5: Oh my gosh, it's really bad. Let's see.
6: Does it wash the dishes?
5: Yeah, but it makes a lot of noise when it's doing it, you know. It really does.
6: So did my ex-wife.
2: Alex Trebek s jeho 37 sezónami v Jeopardy získá zápis do Guinnessovy knihy rekordů jako moderátor, který odprezentoval nejvíce epizod jednoho pořadu.
6: Shut up! I get myself into enough trouble without you jumping on me too.

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifactor.
3: Penetrační test. Log Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: This right here is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan z gatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
3: Pekný nedeľný večer všetkým, ako zvyknem hovoriť, všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples, máme 20. hodinu a začína Deep Wave. Dnes to bude Afro a opäť čilovačka. My vám všetkým prajeme príjemné počúvanie a užite si kvalitnú deepovú muziku. Takto na začiatku vďaka partnerovi programu Zoner Studio. No dnes nám to celé otvorí Francis Premier, Mercier, pardon. A track s názvom Premier Goa.

Dvojica Move Black. Salif Keita. A tak som ja, more.

Road 94. Dnes čistia Afro House. Toto Deep Wave.

Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. This is a power play. Zun. Wake up, sleepyhead.

0: tři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu novinku z dílny plánování vesmírné obrany. V pátek 13. dubna roku 2029 proletí kolem Země asteroid Apophis. Velký zhruba jako výletní loď, a to ve vzdálenosti pouhých 32 000 kilometrů. Ano, pátek 13. Scenárista tohohle vesmíru má zjevně smysl pro dramatický efekt. Na návštěvu se chystá mise Ramzes od Evropské kosmické agentury a japonské JAXA. Jak popisuje Universe Today, inženýři jí právě poprvé zapnuli mozek. Hlavní modul v čisté komoře v Milánu naběhl bez jediné chyby. Pohonná část vzniká souběžně v Německu. Obě poloviny se spojí příští jaro v Nizozemsku. A teď to nejlepší. Celá sonda musí být postavená, otestovaná a odstartovaná za necelé 3 roky. To je na kosmonautiku rychlost blesku. Tak a tím to letí rychleji než termíny. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Standing by, how do you copy?